Díky extrémně vysokým teplotám a nízkým srážkám cukru očekáváme v letošním roce propad hektarového výnosu žateckého poloraného červeňáku někde mezi 25 a 30% vůči průměru.

ten dopad samozřejmě ve skutelech mnohem bude nedobrý, fatální, protože při zvýšených nákladech, které v letošním roce byly třeba na pohonné hmoty nebo na hnojiva, v podstatě ta sklizeň na tom množství bude menší, to znamená, tržby budou nižší a mnoho pěstitelů

No, tak předpokládáme u Sáčajnu, že jako v loňském roce se jí daří dobře, to znamená v těch suchých nebo respektive horkých vegetacích vypadá solidně a do budoucna v tom vidíme velký potenciál.